0: O 10:39 minúte počúvate Reginu Stred. Katedrálny orgán v Banskej Bystrici po 25 rokoch intenzívnej služby strácal dych, mal zodraté klávesy, poškodené píšťaly a rozladený zvuk. Farnosť preto vyhlásila finančnú zbierku na jeho opravu a prvá etapa rekonštrukcie sa toto leto podarila. Janka Grajciarová sa pri orgáne stretla s organistom Marcelom Kapalom a intonérom a zároveň staviteľom a opravárom Jozefom Brachtlom z krásnych Lovček u Krnova.
1: Takže sme všechny píšťaly vyjmuli z varhan, vyčistili prostory varhan, nastrkali zpátky. Hlavní bylo, že byly prošlapané klávesy po tolika letech, tak sme všechny potahy na třech manuálech dělali nové. Pak tam něco, nějaké úpravy chtěli zákazník prostě přehodit rejstříky mezi manuály, tak to jsme taky udělali. Prostě tak, aby to zase další roky fungovalo.
2: Majster intonér si už sadol za orgán.
1: Ty varhany mají jak hluboké tóny, s kterými se hraje třeba nohama, to je třeba nejhlubší tón těch varhan, ale potom mají i vysoké tóny, kdy prostě se zase na manuál, aby vznikla jiná barva. I v tom manuále jsou hluboké rejstříky, jo, a může se to, k tomu si přidat. A ještě si. Že každý rejstřík má svoji barvu a ta se dá mixovat do různých kombinací.
2: Aké sú efekty také, že človeka to tak vtiahne úplne do hudby, do orgánovej skladby, tak určite sú tu aj nejaké také zvukové možnosti.
1: První manuál, ten hraje z té strany, druhý manuál hraje z prostřed a třetí manuál hraje zase z další. To rozmístěné po celém kůru vlastně ty tři velké skříně. Není to zase až tak úplně, že by to bylo do uší, takže spíš ti, co víc poslouchají varhany, tak to asi slyší.
2: Pan Jozef Brachtl sa teraz ponúkol, že bude otáčať noty Marcelovi Kapalovi, organistovi v katedrále Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Sú to vaše prvé skladby po oprave orgána?
3: Áno, tak je to úplne úžasné hrať, hlavne tie manuály, to je pre organistu. Dá sa povedať, že veľmi dôležité, lebo cíti každú jednu klávesu a tá je úplne presná, vyrovnaná, čiže je to super.
2: Tak klobúk dolu pred majstrami. Sú to vaše prvé skladby po oprave orgána?
3: Áno, tak je to úplne úžasné hrať, hlavne tie manuály, to je pre organistu. Dá sa povedať, že veľmi dôležité, lebo cíti každú jednu klávesu a tá je úplne presná, vyrovnaná, čiže je to super.
2: Čo to bude? Čo zahráte?
3: Tak zahrám úryvok od Charlesa Maria Vidora, symfónia 5. F-moll, a bude to úryvok z Allegro vivace z prvej časti.

kožu oči cítím, starý časy tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a levných cigaret.

stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala, maestro tango.

prachu Beethoven a Chopinu vyšeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád, a k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát

Když přiletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, maestro.

lei přijde vhod, maestro, tango. Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.

tak všechny bedny od whisky vypitý. Postavil bych malej dům na louce ukrytý. Postavil bych malej dům a z okna koukal ven. A chlastal bych tam s Bilem a chlastal bych tam s Bilem.